0: Rád říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. No, hoď se jí do vdávání nechce.
1: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám, víš, až tady na ní u nás dýchne.
2: Až tady u nás na ní dýchnem.
1: No, ty ne.
2: Proč?
1: Vyšla k zemi.
2: Ale prosím, jsem plný smogu.
1: Já dělám takový legrace, víš, až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
0: A víš, že máš pravdu? Luci?
1: No.
0: To je jako by vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
1: Ty
0: na mozuši. To musí být
2: vlastně nepíšící básně.
0: Ne,
2: růžemi.
0: Ne, ta moje kočička, to musí být vaše štěstí.
1: No. Na mozuši.
0: Podívejte se, já bych je... Je, počkej, Lucí.
1: No.
0: Já bych si zavolal.
1: Já bych ti to tady
0: zavolal. Děkuji, Lucínku.
2: Zavolej si.
1: Zavolej si, se vůbec ptáš.
2: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
0: Haló, tady Venda. Ne Jenda, Venda. Venda, kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
2: To má zkus mě nezakomínat.
0: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
1: Je to dobrý?
0: Jo, no, tak konečně.
2: Budeš za kočičko.
0: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
1: Ano.
0: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
2: Jsi strašně roztomilý.
1: No.
0: Jenže já už budu muset...
1: Já bych ti navila ještě.
0: Já už budu muset skutečně jít.
1: Jen si vem, Vendo.
0: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
1: Já bych si to...
0: Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazdar. A Lucínko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pa.
2: Vůbec se musí aspoň jiné chleby, že neupadci.
1: Ty se budeš číst?
2: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
2: Cowboy James
1: Lowe. Panu,
2: já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
1: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
2: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu. Panu,
1: Lucinko, tohle jsi měl vždycky rád.
2: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný hratlík, abys mě furt nikdy se trboušala za ušima.
1: To je fakt.
2: Já jsem inženýr.
1: Hratlík nejseš. Ty seš spíš...
2: Co s vámi
1: vyjdeš? Reklama na pneumatiky. Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando. Pane,
2: cowboy James Lowe si připíjal pištol a šel na raně.
1: Pane Cíko, pojď, jdem mi do kolce, mu hojavinku, šamle, dáš mu jíčem tu hojavinku a pojď mi výročí.
2: Prosím, ten je pokoj, Lucie, je přece kvůli tomu, že máme výročí, tak ty mě neudomíš, já vím tu, ty.
1: Zprosťáku.
2: Já jsem zprostý, ty mě lámeš obratle, já jsem zprostý.
1: Já se ti na tvojí hojavinku šišatou.
2: No.
1: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
2: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
1: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Teď vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku ve dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem po svý bleskovce celý ani vlásek tam vlastně se rozcvičí.
2: Hola, haló? To jsou Mohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
1: Víš, co je výborný?
2: Ano, mám tady takovou paní, který...
1: Trošku vodičky, vodičko.
2: Pane, co mám tady takovou paní, která... Jo, a strašně
1: výročí. Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já tě nenávidím a opičím mi se špatně. Všechno vypiju.
2: Podívejte se, červenková.
1: Linda.
2: Na Svobodna Červenková, na tohleto pouští, na celém světě, na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy, teď mě se to všechno rozložit.
1: Fando.
2: Doktor Jim Slovu si...
1: Fando, pošť. Nebudeme se už hádat.
2: Už jo.
1: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panu.
2: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
1: Fando.
2: Fando!
1: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
2: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedí si raz na mě, dej mě pokoj! Co se teď
1: chceme?
2: Dej to se můžu!
1: A budeme si číst časopis. Oba! Od začátku. Pojď, tady.
2: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo chce.
1: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
2: Od koho?
1: Od Kuželky.
2: Ty si půjčeš časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
1: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
2: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
1: Fanoušek nám na Kuželku žál.
2: Oh, co by měl na toho, na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Pustí.
1: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
2: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslapikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký šuňačínky, tak to Kuželka přeslapikuje. Pustí.
1: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
2: Kde?
1: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
2: šena.
1: 2 body.
2: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
1: No to tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil byste, abych v té partě pracovala, nebo ne?
2: Kdyby tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
1: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
2: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
1: sákaný. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
2: No, proto to není příznivý, mám 0 bodů, no tak prosím, co má. Pokračuj, dále říkat laškava.
1: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
2: No, pokračuj, prosím.
1: Líbáte svoji ženu rád? Oškoukám, počkej, dávaj poslouchat.
2: No, poslouchám.
1: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne... 0 bodů. Co? Nezjistí.
2: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
1: Třeba to mám ráda.
2: Třeba... Je.
1: Co je?
2: Je.
1: Tak ty...
2: A moment. A co si od jak říva říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
1: No.
2: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdyby tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě to líbá za uchem?
1: Já povídám třeba.
2: Říkajte třeba. Ty říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
1: Já jsem řekla třeba.
2: To takhle a mlč.
1: Třeba za uchem.
2: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
1: Ticho.
2: Tak si Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
1: to udělá.
2: Já jsem
1: si to vypočila, pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
2: Pověsk, Kuželka.
1: Facka. Je 6 bodů. Jedna, za ucho, třeba, to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
2: Podívej se na mě.
1: Já mám 30 bodů.
2: Viděl jsi někdy?
1: Já tě zabiju.
2: Rozběsněnýho mufloně. Já tě já chtěl být ve...
1: Foto!
2: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
1: My jsme prali. No.
2: Podívej, kdo přišel.
3: Tak to je Boženka.
1: Ježiš.
2: A zdále.
1: Božka, no. Tak to jsi ta kočička?
3: Ano, to je kočička.
1: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smykta, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
4: Že mi dosvědčí, co? Proč to bude tomu tyranové? To bude tomu... Au! Tyranové! Který ve mně...
1: Božka, ty to znáš.
4: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam ještě rozumíš.
3: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
1: Nevhod, právě vhod! Božka, pojď.
4: Ano, kam?
1: Já mám. V kuchyni. ulitou. Trašku Božele, a tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný nosí to kvartýru, nebe. Já ti jedno řeknu, on nejezdí vůbec.
2: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Když jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Jo. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako
0: jo,
1: vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom jo. Kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám, jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Co, že jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale
0: no,
1: fakt je, že mě vyhodila.
0: No, je tohle možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, to chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo. Vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. Se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo?
0: No jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: No, to je
0: opravdu. Já jsem například volná, jo? Vůbec mě to netěší, rozumíte?
1: Hejte,
0: nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně, mám tam červený, hejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Maženka. Hejte, a jestli nemáte kam jít, tak no, klidně můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale to
0: já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Maženko Žáčková. To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožírov, o kterém moje žena neví. A na to mám hezkých pár tisíc,
0: ale,
1: víte?
0: No.
1: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc... To právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrhl 3/2 a 2/3 ve sporte.
0: Ale to je dobře, že...

0: jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Aneška.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strachnice.
1: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Já by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš s diváky, Soudružko Lídlová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? To je Pepo.
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně lesne nos.
1: Jo, tak přepudrovat, jo, hodně.
5: Už jo, zasnu, jo.
1: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasi.
1: Nezasínej, vy tě jdeme tam, že to dá. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera.
2: Kamera jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
1: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
2: Kamera jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš... Ne.
1: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejde ti to cancůrek, prosím tě.
4: Tak ho zasínej!
1: Jsi maniak s tím zasínáním porád. Když se Soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odvraženou. Jo, prosím vás, Soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
2: Kamera jede.
1: Babka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčoch a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
2: Pro mě dobrý.
1: Bereme.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věc. Teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začátkando.

0: Poslouchej, Hemánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
1: Z čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidný dáš mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
0: Ale podívej se, Hemánku, Lidička tě pozná.
1: Jak by mě mohla poznat? Co pak vypadám nějak divně?
0: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
1: No tak to je ono, to chcem, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nechal na mě, dobře, ale... nech, nech, nech, nech,
2: nezvoň!
1: Kdo to zvonil?
2: No ty!
1: No tak prosím.
3: Podzivník, what for lightning?
0: Co prosím?
3: You are the butler here. Vy jste tady služka?
0: Služka.
3: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
0: Koho mám prosím ohlásit?
3: Yes, Mick Spiegel Pumperniki. Já jsem Strýc Jonáš a jedu z Ameriky.
0: Strýček Jonáš.
3: Yes, all right, make speak the proper native. Come on. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
0: Tak a ven.
1: Co děláš?
0: Co to žvaníš odpoledný? To je něco?
1: Bojit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
0: Lidička tě pozná.
1: Poznal mě sluha?
4: Nepoznal, tak Liduška taky nepozná.
1: Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. To je fajn.
5: Poslouchej, ale ta podoba...
4: What is podoba?
0: Podoba?
5: No, Emanovi.
4: Where's Emanovi?
0: A bratránkovi, Emankovi.
1: Oh, yes, bratr, a to musí být hezký člověk, Emankovi.
5: Oh, my dear
3: Oh, Hunter. Yes.
5: How do you do?
3: Good.
5: Have you had a good passage? Tetičko!
1: Co je? Dřez! To pesíč!
0: Byl já?
1: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
0: Já se fakt, uno momento.
1: Pesíč.
4: Ty máš telefonní seznam.
0: Pesíč.
1: A já už vím, co to je pes.
3: Yes, I have two passage. I have a little passage, I have a bigger passage.
0: Nice fine.
3: My passage is a bigger passage is a Honitzen. Honitzen, Korotwitzen Salz.
0: Nice fine.
5: Yes, all right. Jonas!
3: Matilda!
5: Ty mě poznal.
3: Oh, yes.
5: Tvé srdce promluvilo.
3: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
5: Pusí.
3: No, whisky. Come on. A koňák, každý dám koňák.
5: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
3: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňak se pije.
5: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
1: Ano.
3: O Americe? Ne.
1: Ale prosím.
3: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
1: O New Yorku.
3: Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tady píš. A konečně vy New York znáte, ne?
5: Ale neznáte
3: New York?
1: Ne.
3: No, tak to jo. Půjdem si sednout. Když chcete o New Yorku...
6: Prosím.
3: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
1: Ale to snad není možné.
3: No, ne, to trošku moc. Ale 12 má jistě.
1: No, proč?
3: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu... Chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdybychom bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
1: Tohle.
3: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Upřekně, když já jdu vybírat činzi, a jdu v lednu pro peníze,
4: tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
5: Jonáši, co dělá Anton?
4: Který? Anton Zelený?
5: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
4: Ze San Francisca, ten takový ten, ten oblíkaný.
5: Ano.
4: Já už vím, já ten, to víš, že umřel.
5: Marta? Anton?
4: No jo, ten umřel. Jasno, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králou.
5: Ubohá žena.
4: Žena, no je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
5: Taky?
4: No, taky umřela ta, oni totiž, bratanec Anton, je zařadil prádelnu. A ona se upiglovala. Ona chudá pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, piglovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
6: Člověk rád propadá bludům. Jeden všeobecně zakořeněný blud je tvrzení nebo víra nebo přesvědčení, že soucno se skládá ze dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně je příroda s velkým P a na druhé straně člověk s velkým Č. Tedy tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval, ba dokonce, aby byl přesvědčen, že on, člověk, obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může stát i pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude ho poslouchat. Poručíme větru a no a tak dále a tak dále. Skutečnost jest jiná. Soucno je jedno a to je příroda. A člověk do té přírody patří jako švestka, jako hrom, jako ječné zrno, jako mravkolep, rtuť, smrk, had, hřib, blout i hrb. Jako já, jako vy, jako všecko. A proto se musí s přírodou pěkně uctivě. Nesmíme se dát poplet s tím, že česky je příroda ženského rodu. Povahou je přece vysloveně rodu středního nebo neutrum. Nemá v sobě ani zlobu, ani dobro. Nemá v sobě zbla zloby, ale také ani zbla dobra. A nemá také ohledy, nezná ohledy, nezná protekci, nelituje vás, ale taky se s váma neraduje. Jdete si po Mexiku, koukáte tamhle na poli, se dělá něco jako krtina. Za hodinu se vracíte, krtina je kopeček a něco se pod ním mele. Večer je kolem plno lidí, policie dělá pořádek i v Mexiku, krtina je přes celé pole, v půlnoci vás probudí hasič, pakovat a evakuovat, krtina je 200 metrů vysoká, roste, sem tam z ní šlehne plamen, kouří se z ní a roste dál, smrdí, zemětřeseníčko, zemětřesení, puká zem, váš domek mizí v puklině, voláte matko, matko, ale marně, matka je v biografu, a ten se taky propad. Vy jste nešťastný, nemáte zahrádku, nemáte matku, ale to všecko je v přírodě jedno. Ta už zatím někde na druhém konci světa se dala do deště a nepřestala, dokud neprotrhla hráze a nezaplavila nížinu, nestrhala mosty, nezahnala celé rodiny na střechy zatopených domů, sedíte na střeše a díváte se, jak vám z helikoptery vyhazují balíky s kaloriemi, jak se do vás netrefí, jak kalorie padají do proudu a mizí v dálce, střecha se s váma utrhne, chvíli ještě plavete s proudem, pak střecha narazí na topol pod vodou a převrátí se a celá vaše rodina i se psem rekem mizí v místech, kde stávala kavárna, která patřívala vašemu dědečkovi. Já bych mohl ještě pokračovat, jak váš syn letec, jak to pozoruje z letadla a krouží a krouží. Ale v přírodě je všecko jedno. V přírodě je to fuk, se obávám. Buďme tudíž i my jako příroda. Nemusíme se moc nutit. Jistě jste si už všimli, že jsme se od přírody naučili neohlížet se na nikoho a dělat si, co považujeme pro sebe za užitečné a účelné. Eventuální oběti našeho počínání počítáme bez dojetí a bez studu. Vzniká způsob myšlení, který nezná slitování. Láska se nevyplácí, to vám vypočítá kyberneťák. Mít rád jest ztrátové. Není tudíž třeba respektovat a milovat druhého člověka. Škrtáme slovo bližní a nahrazíme čímkoliv třeba slovem třeba kádr. Není-li třeba respektovat nějakého bližšího kádra jednotlivě, tak není také nutné respektovat nějakého vzdálenějšího kádra, respektive dva nebo tři, anebo nějaké druhé národy, anebo státy. A tím pádem ovšem není už třeba respektovat sama sebe. Odpadá jakýkoliv stud a možno lhát celá oficiálně. A zatímco se toto děje, množíme se. Množíme se moc a je nás víc než moc. Když já jsem byl ještě nemluvně, to je tak asi před plus minus 60 lety, obyvatelstvo této planety mě vzalo mezi sebe. Bylo nás tenkrát všech dohromady se mnou 2 miliardy. A kdo ví, jestli celé 2. Dneska, po 60 letech, je nás všech dohromady 3 miliardy. Kdo ví, jestli nejvíc. Na první pohled to není nic alarmujícího, ale uvážíme-li, že prvním 2 miliardám to trvalo, bratru počítáno, 10 milionů let, kdežto té 3. miliardě to netrvalo žádných 5 milionů, ani 2 miliony let, nýbrž zatracených 60 let, které ke všemu ještě utekly jako voda, tak prosím, to je o infarkt. Je tohle exploze? Ano, to je exploze. Dá se zastavit? Ano, dá se zastavit. Ale otázka je jak. Jelikož osud nedovolil, abych složil zkoušky a pak doktoráty z předmětů, které jsem měl ve svém univerzitním indexu zapsány, dohání se vzdělání dokonce i předháním je tím, že jsem si předplatil časopis Vesmír, ve kterém čtu všechno, i když lecčemu vůbec nerozumím. Není tomu dlouho, co mě oko spočinulo ve vesmíru právě na řádcích, které mluvili o explozi populace. Četl jsem, že, cituji teďka, C.R. Aus ve svých nesčetných publikacích s obvyklou přesvědčivostí dokázal, že jednoduchá aromatická sloučenina obsažená v pestících tropické pampelišky dráždí sliznici nosní jen v určitých takzvaných kritických údobích. V těchto naprosto přesně definovaných podmínkách pak dojde ke stimulaci olfaktorického bulbu, jež cestou traktu olfaktopineálního aktivuje šišinku, kde dojde k nadprodukci melatoserotoninhydridu, tlumivé to látky ve vztahu k přednímu laloku hypofýzy. A tak tímto, jak vidno, zcela jednoduchým mechanismem pak dojde k útlumu zrání a vypuzování vajíček z ovárií, jež je konec konců odpovědno za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů vyplývajících z hrozby populačních explozí a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku, co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že stloustne, nebo případně, že otěhotní v nevčas a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet o názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí degenere. Race. A raci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem vřídek, výmrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. Vřídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce vřídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojují a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotin. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlašují vše světové oslavy útchant slavných

0: Vítku začne přibývat, a to tak, že se řadí. Dennodenně objevuje se vedle vřídku včerejšího nový vřídek dnešní. Zítra k němu přijde zase vřídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří vřídkovou čáru. Jak proč víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato vřídková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krku, padne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemii. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoliv vřídky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím a nikoliv to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Odebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním brazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká, vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by se byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Lidsky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestraná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jim musí obdivovat. Já nemohu než se jim obdivovat od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
1: Zrovna, když Hotař Klásek zabouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v kterej krom bobků neostal z 12 králíků ani chůb a řvali, až listí ze stromů padalo.
2: Která svíňa se to jenom povážila.
1: že mu pán budí zlodějské paprčené skrůží.

0: kdy toto už není možné. Co není přikuté, to lidé ukradu.
1: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárňa mohla. Ještě než s hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem a zasíčali.
0: A podívaj se po té dědině. Co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkaj ty na věži na hodinách. Když si prej usekli paprču každému, kdo něco ukradl. Dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky a i bez obuch. Každý rok má moškubané trnky v šátkoch a lůní je nějaký pazur na lepasu flašu petrolínu. Ruci, když jsem to vypálil a napil se toho a krklo se ně, to země letěl smrad, jak zajzn voňáckej laterně.
1: Hotazím přeškubli nidnářku.
2: Ale Matoušku, to máš toho. Králíci budou a Slivovica bude a my už nebudem. Radši natáhni toho tramína a říkaj mu, že máš dobrý.
1: Stařiček natáhli koštéřem z beče a svrkli do koštéřek. Po prvním hltě žalovali dál.
0: Já to vždycky říkám, největší pohroma je zlodějná závist. Ten, co všecko prochlaští a prohlaje v kartách, ti závidí, když si koupíš nový kožuch. Ale jsou aj tací, že ti závidí, když máš na svém pohřebě pěkné počasí.
1: A podrcli zlostí baranicu. V tém hotař zahlédli, že stařeček mají na čele guču jak erteplu.
2: Na herdek, co se strká s kozama, či co?
1: Stařeček se už klébli.
2: Viděl jsi u sklepa na háku ten žebs? Viděl jsi? No tož vidíš, a já jsem ho neviděl. A běž u doktora? Má co si hloupý s takým škrábanečkem? Pamatuj si, kdo starý sýrí a Slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije. Když jsem stál u první asendy pod míru, to bys měl vidět, jaký jsem byl kyrišár. Vidět mě Maria Terezia, to všecky ty hraběcka prodala rasovi. Každá robečka se přede mnou třásla, jak myš před hadem. Ej, šakeru jsem dostal do ruku, hnedka jí mohla hodit rozmarín do šporelta. A u muziky, když jsem přitískl děvčicu na vyšívanou košule a zavrtěl s ní, to ženem zamdlévala a lapala po lůvtě. Větrem popadaly všechny sklenky z pultu a Cyrilovi Píšťalovi se v hubě ohl kladiné dagitrnica. Však jsme se aj bíjávali. Ve vybíjaném řemeni není tolej důrek, co jsem dostal facek. Ale kolej jsem jich vrátil, to bys na žebřiňáku neodvěz. Když si se naši mamička převelice divili, proč mám furt poškubanou peřinu. A až za týden jsem došel na to, že mám v hlavě zalomený křivák. A však to za ně stalo u muziky v huku. Uhlédl jsem tam robečku jak malovanou, ta byla jak model. Šel jsem po ní jak schoř po úsati. A pravil jsem si, kruci takého kapra pod stromečkem, tože obírám do třech králů. Jenomže nacistojnějšího mínění byl její galán. A jak něj urůbl, to jsem zadkem vymaloval slovácký ornament přes celou dědinu. No to víš, s přespolaným se nikdo neobtůlá. A potom mě tak zrichtovali, že mě i z gatí pomohli. Ostal se nevím v košuli a kdyby mě dali červený lémec, to jsem byl jak ministrant. Číkavu se na mě nedívají, lebo jsou jak vysušený netopír. Lebeňa oblezlá a presnivá, nohy jak turky nízko. Huba rapatá jak předloňská ertepla. Však když mě v sobotu kovářov růčka volívají, tože mě musí ustrčit palec za škraň. aby tu svrklou kožu mohli trochu vyšponovat. To však se jí moc krát stalo, že se přes tu kožu do toho palca i uřezali. Tož na zdraví, Jurko, na zdraví. Ale když si na ty králíky vzpomenu, tož najedno jsem došel. Tolej lumpů a zlodějů chodí po světě, že se člověk bojí podívat do zrcadla.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
2: Tohle, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
3: Je tady chat.
2: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nechá ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tedy má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenoval se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
4: Pane Měšiku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, ne?
2: Ale ano.
4: No, jak jsem vás vždycky pohlavčí na Sokolovně,
2: no,
4: to už se zapomněl, že?
2: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
4: Dobrý, vždycky, ano. To jak se říká, ne?
2: Když škoda rány, která padne vedle, no.
4: Já jsem si netroufal, říkám, že oni dáme co natáčího, tak jeho nebudu
2: rozšířit. Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb, že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
4: Ano.
2: Že to bylo.
4: Jo.
2: Kluci Jedličkovič, on je taky u divadla Jedlička. Ty měli na jedné straně, no Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama. Pořád. Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to pak? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok. A tady jsme plavávali taky.
5: To je ten Menšíkův La Manche.
2: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To latinsky. No já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No.
3: Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem, pa ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata k nerozeznání, on pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pa ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou k nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Řicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmanicích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina. Tak jsme potom se věnovali písmáctví, no to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec. Přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový puf, měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď se v tý maminky koukají a ona: jak to mi moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, ne, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
6: Zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: hoj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho neseš na památku, hospodáři štědrovku kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zelenýho králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepíce se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůjna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, aby nám nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, který měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíšku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolikéž 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mi začalo být ty skleníčky, to já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svítlo. Až to vypil ještě ty pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svítlo vůli, že ten fuj tady potýho v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělá ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský. Já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. Ha. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá,
3: Po 50 se už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenat. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít. Kapesník, to ti brání do kapří nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lidonošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, máš ho na brouši, nejdi. Alexi čet noviny na Otomani a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš na brouši, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvolnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačne do novín, zase Pepi Gomba, no pro když ta pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
7: Po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesky, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, prosím, se vám dovolí, pač já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to bych všichtovo s tím to beru, ale... Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Pastor byla strašná bolest. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že
6: bývalý alkohol už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl, když jsi talentovaný, nezapomněl. A pak tohle dlouho trvá, než si to ubrzdí a teď já vám něco povím a já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěj mě sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte a pán Plý, jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost, takzvanou vážnou, opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dají mu polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? To já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojíčení situací, že mě opouštěli, to je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách a měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce, že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko a to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zaspomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli míň nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni to obstarali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a i měli to vít, abychom se rozmnožovali. Tím se rozklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam byl třeba Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Žok, protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc a Ivančice neměli svůj černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, až nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, kterých se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dálku, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoce. Jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně v těch všech špumprnách děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu tak to škrtat, že jo, tak zase do toho je ten chvíc. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali, na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali. No vidíte, to za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli. Babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková: já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněla jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun. A ta povídá paní Nováková: no třeba 200 korun. Ne, to mě stačí, paž já už všecko mám, hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví, pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100, jde za dcerou a pár dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pa, to je dobrý nápad, tak dungu, vezme tu 100 a jde za bráchou, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těho děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme 100, je za maminko a pa, maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pa, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě, a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech, všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká, na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třeba tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičský zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařejček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pak rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jen předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do tý Dunaje. To se děje v, právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starým jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, že to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladověli, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dala tu polívku. A protože měl ty fousiska, jak to hrtal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali. Tak, a jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovýhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje, to nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý a on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko, takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta, naproti s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ha, ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová země koula, my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku, šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Co se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dávám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. No. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Faníška Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte paži, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskavá a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je zprostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu této hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotnici, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama. Protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šilný míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. Tak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, tak jim prostě... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával.

že mě neposílají rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. A já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplý čo, ej čič máhlý, ej děl, já jsem měl takovou nejtrnící na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menšíku, přidej, veselé. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku. Povídá, vy už jste dělal zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milosti, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc. Ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu příznivců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pát, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem.

po obou stranách takový řadí starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro ně vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců, v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného, nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: vybraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Letošní úroda hroznů bude podle prvních odhadů Svazu vinařů zhruba o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, které podle vinařů stojí za naprostou většinou propadu. Hrozny jsou menší a méně šťávy bude také při jejich lisování.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubí, mě lubí.
1: Máma rád, mě máma rád.

Rádio Jich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav užije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozornit na jeho zástavu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Cestující ve Bzenci čekají od pondělí 14. září změny na autobusových linkách 665, 912 a 934. Důvodem je dopravní omezení, které potrvá až do 6. listopadu. Autobusy budou v části města jezdit po objízdných trasách a změní se také poloha zastávky Bzenec náměstí. Ve směru na Strážnici se zastávka přesune zhruba o 200 metrů zpět.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Dobrovolní hasiči ve Valticích mají k dispozici nové zásahové vozidlo. Vůz město oficiálně převzalo a hasiči se hned začali seznamovat s jeho obsluhou i moderním vybavením. Nová technika má jednotce pomoci při zásazích ve Valticích i okolí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
4: Letošní úroda hroznů bude podle prvních odhadů svazu vinařů zhruba o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, které podle vinařů stojí za naprostou většinou propadu. Hrozny jsou menší a méně šťávy bude také při jejich lisování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozornit na jeho zástavu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnická.
4: Cestující ve Bzenci čekají od pondělí 14. září změny na autobusových linkách 665, 912 a 934. Důvodem je dopravní omezení, které potrvá až do 6. listopadu. Autobusy budou v části města jezdit po objízdných trasách a změní se také poloha zastávky Bzenec náměstí. Ve směru na Strážnici se zastávka přesune zhruba o 200 metrů zpět.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy postupně polojasno až skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 20 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby spad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musíš, musíš jít.

se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízko. A kdyby stokrát travou zarostl, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu vánek tě laská, slzu osvědčí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?

0: Večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozorňovat.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně ze Strážnicka.
4: Cestující ve Bzenci čekají od pondělí 14. září změny na autobusových linkách 665, 912 a 934. Důvodem je dopravní omezení, které potrvá až do 6. listopadu. Autobusy budou v části města jezdit po objízdných trasách a změní se také poloha zastávky Bzenec náměstí. Ve směru na Strážnici se zastávka přesune zhruba o 200 metrů zpět.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Dobrovolní hasiči ve Valticích mají k dispozici nové zásahové vozidlo. Vůz město oficiálně převzalo a hasiči se hned začali seznamovat s jeho obsluhou i moderním vybavením. Nová technika má jednotce pomoci při zásazích ve Valticích i okolí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů. V neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastí

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
4: Letošní úroda hroznů bude podle prvních odhadů Svazu vinařů zhruba o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, které podle vinařů stojí za naprostou většinou propadu. Hrozny jsou menší a méně šťávy bude také při jejich lisování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cimbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozornit na jeho zástavu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Radio Jich. Cymbálka.

jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Posloucháte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Dubnová povídka. Pan Plíšek vystoupil z autobusu pražské hromadné dopravy a vytáhl z náprsní kapsy rozepnuté balonové bundičky plánek, aby se podíval kudy dál. Jeho sváteční kalhoty, sežehlené do puků a opatřené dole záložkami, visely zřejmě většinu svého dlouhého života v šatníku a vycházely ven jen zřídka. Jejich pas měl pan Plíšek pěkně nahoře ve výši svého pasu a ne, jak je to dneska zvykem, někde pod bedry. A aby bylo úplně jasné, že starý pán je z nějakého zapadákova a zcela mimo současný vkus, spodní cíp modré kravaty se zlatým proužkem mu mizel v kalhotách. V levé ruce nesl igelitovou tašku a v ní něco těžkého. Venkovan se obezřetně rozhlédl vlevo i vpravo, počkal, až projede poslední auto, znovu se rozhlédl vlevo a vpravo a teprve, když byla ulice z obou stran naprosto bezpečná, s nečekanou čilostí přeběhl. Prošel bránu nemocnice a vydal se podle plánku Kaštanovou alejí k pavilonu 14A. V duchu si pochvaloval, jak přesně mu obvodní lékař pan doktor Nápravník cestu vyznačil, ale když stanul před bílými dveřmi s cedulí docent doktor Heřman Blesk, druhé psychiatrické oddělení, zarazil se. Doktor Nápravník mu řekl, že ho pošle za odborníkem, s nímž se zná z dob studií a teď to skoro vypadá, že ho poslal do blázince. Toho tedy zaskočilo. Rozhlédl se poplašeně kolem. Ale chodbou chodili normální lidé, nikdo neškubal hlavou, nikdo neměl pěnu u úst, žádné svěrací kazajky a tak zaklepal. Docent Blesk řekl svému počítači, pojďte dál, vím o vás, pane Plíšek, jenom uložím jednu blbost a budu se vám věnovat. Teprve, když svou blbost uložil, podíval se na příchozího mladýma modrýma očima, pod nimiž visely temné kruhy od dlouhého nočního čtení nebo od flámování. Tak povídejte, co vás trápí. Pan doktor Nápravník vás pozdravuje a prosí vás, jestli byste nevyslech, co se mi děje zvláštního, řekl pan Plíšek, když se posadil a igelitku s těžkým obsahem opatrně odložil vedle židle na podlahu. Tak opatrně, jako ukládáme vejce, nebo spíš trhavinu, která by mohla při prudším nárazu explodovat. Jsem jedno ucho, zapsal si docent do bloku Hulkově Plíšek. Pacient sáhl do náprsní kapsy bundy, kde měl kromě plánku cesty ještě jiný papír. Mám to tady v bodech, řekl a spustil. Tak, na jaře v roce 1936 se u nás v obci dělala kanalizace. Mně bylo 6 let a s ostatními kamarády jsme lezli po těch kanalizačních rurách o průměru 80 cm, co byly připravené u výkopů. Každá roura vážila 200 kg. Mně uklouzly nohy a spadl jsem do výkopu a ta těžká trubka se valila na mě, přerazila takovou dřevěnou vzpěru a zastavila se o druhou vzpěru 20 cm nade mnou. Když mě vytáhli, řekl mi hostinský rambousek, že jsem se podruhý narodil. No to jsem měl teda štěstí v neštěstí, uznal docent Blesk a jméno Plíšek ve svém bloku podtrhl. Ano, pane docente, teď další událost. Když mi bylo 12, dělali na radnici novou omítku. Při odstraňování lešení spadl z horní plošiny špičatý kámen o váze 1,5 kg. Prorazil mi plátěnku na pravé noze a taky nárt. Ještě tam mám jizvu, jestli byste ji chtěl vidět. Vysoukal si pacient nohavici a hodlal si zout pravou polobotku. Není třeba, pane Plíšek, odmítl to docent a ve svém bloku si dal jeho jméno do rámečku. Chybělo pár centimetrů a bylo to do hlavy, což by bylo smrtelné, dodal pan Plíšek, který zřejmě postrádal doktorovu větší účast. Psychiatr jen řekl, no to jistě. Ozvalo se krátké zaklepání a vešla mladá sestra v modrobílém. Pane docente, ten Ukrajinec, co seká trávu, tvrdí, že si u nás na chodbě nechal holínky a někdo mu je ukradl. A prej byli úplně noví. Já tady nejsem přes holínky, Alenko, odbyl to docent. A inženýr na pětce má narozeniny a chce pivo. Můžu povolit na ty jeho prášky pivo? Povolíme mu 10, když má ty narozeniny, usmál se docent. Tak

jestli to vydrží srdce. A vydrželo, tipnul si docent Blesk. Doktor řekl, že půlnoc rozhodne a já začal o půlnoci zvracet a všechno se utrhlo a bylo vyhráno. Když pan doktor Frýhauf zavíral svůj kufřík, povídá rodičům, kluk se vám znova narodil. To bylo po třetí, co jsem se znovu narodil a tak jsem si ty události začal zapisovat. Venku se někdo neúspěšně pokoušel nastartovat motor traktoru. Docent vstál a přivřel okno. Nechcete trochu vody? Zeptal se, otevřel lednici. Přišla by vhod, řekl vděčně pan Plíšek. Doktor nalil mírně prelivou vodu do dvou sklenic a nechal Petláhev na lednici. Když se napili, pacient nahlédl do papírku a pokračoval. Ale k nejhorší tragédii, v tom v ordinaci něco prasklo. Docenta zarazilo, jak moc se toho zvuku Plíšek lekl. Škublo to s ním a vyslal k němu vyděšený tázavý pohled. Petláhev, ukázal psychiatr na lednici, vrátila se do tvaru. Promiňte, dneska jsem nervózní, omluvil se venkován a zastrčil vylezlý konec kravaty zpátky do kalhot. K nejhorší tragédii, pane profesore, kterou nemůžu vynechat, došlo v roce 1947. To mi bylo 17 a dokončovala se celková předválečná triangulace. To byla důmyslná síť triangulačních bodů, která vlastně rozdělila krajinu na trojúhelníky, což bylo dobré pro zeměměřiče. Nad naší obcí Horní Hrudka je kopec Pranýř s kótou o nadmořské výšce 525 metrů a na něm jsme pod vedením inženýra Šarfa stavěli dřevěnou triangulační věž. Ty věže se stavěly z kulatiny a já jako sokol jsem se uplatnil hlavně ve šplhu. Z jaké výšky jste spadl? Chtěl to docent urychlit. Něco horšího se stalo, pane doktore. Ten inženýr Šarf měl dceru Oldřišku, která se mi velmi líbila. A myslím, že ani já jsem jí nebyl lhostejný. A ta studentka geodezie tam byla na praxi. Když byla věž hotová, inženýr Šarf uspořádal pro nás všechny oslavu hotelu Lesní dům. A po oslavě, kde jsem s Oldřiškou tančil, se celá ta rozjařená společnost vydala po silnici zpátky do Horní Hrudky. Asi v půl druhé v noci. Já se opozdil, protože jsem si v tom hotelu zapomněl tobolku s penězi, v níž byla celá moje výplata za tu brigádu. Cesta byla z kopce. A když jsem je dohonil, všichni se drželi v řadě přes celou silnici a zpívali. Já jsem se připojil na kraj, kde byla Oldřiška, ale holka, co se jí držela z druhé strany, mi řekla, pojď mezi nás, Ádíku. A tak jsem se zavěsil mezi dvě děvčata, čímž se Oldřiška dostala zase na kraj té řady. A zhora, což jsme nikdo nevěděl, jel motocykl bez motoru, který nesvítil a nebyl slyšet a ten motocykl s opilým klukem a s holkou na tandemu tu Oldřišku smetl do příkopu a byla na místě mrtvá. Rozumíte, pane doktore, ona byla mrtvá místo mě, protože na kraji řady jsem byl před chvílí já. Pan Plíšek se vyčerpaně napil vody. Takže jste se po čtvrté znovu narodil, řekl docent. Ano. Ale to děvče přitom přišlo o život. Má tam u silnice pomníček. Po těch slovech se zvenčí ozval výbuch. Plíšek se okamžitě sesul na kolena a ukryl hlavu pod stolem, kde měl lékař natažené nohy v bílých pantoflích. To je jenom traktor, pane Plíšek. Střílí mu to do výfuku, řekl docent Konejšivě do tunelu, z něhož se k němu upínaly vystrašené oči. Pak otevřel okno a zavolal ven. Seřiďte si to, člověče, máte sekat trávu a ne děsit lidi. Pan docent, ozval se zvenčí hlas ukrajinského zabarvení, já dal k vám do chodby moje nové humáky a oni tam nejsou, někdo ukrad. Ohlašte to na správě budov, poradil mu docent a zase okno zavřel. Pacient se mezi tím uklidnil a vrátil se na svou židli. Lékař mu dolil do skleničky vodu a zeptal se, pane Plíšek, vy se něčeho bojíte, víte? Pořád jste ve střehu. Jak dlouho to máte, tenhle stav?
jenom touto dobou, pane doktore.

0: Tohle je pro mě kritický čas. Mohu pokračovat? Ještě jsou tam další události. Uhladil si pan Plíšek na koleně svůj papírek z body. Počkejte, přerušil ho docent. Nejste sám, pane Plíšek, koho takové věci potkávají. Lidé často uniknou oblásek neštěstí. Vy jste si to už, jak se patří, vybral, čili já na vašem místě bych byl naopak klidný. Venkovan chvíli mlčky přikyvoval a pak řekl. Vždycky se to stane 20. dubna. Po těch slovech se opřel a čekal, co si s ním specialista počne. Protože to byla zřejmě ta hlavní děsivá neznámá v jeho rovnici, s níž si nikdo nevěděl rady. Chcete říct, že všechny ty vaše maléry se staly v jednom kalendářním dni? Zeptal se Heřman Blesk s pochybností v hlase. Tak, přikývl pan Plíšek. To víte jistě? Ano, protože si to zapisuju. Ty dva první případy jsem si ověřil v obecní kronice. Kanalizace se dělala v dubnu 36 a kronikář tam přímo zmínil, že 24. došlo málem k úrazu malého chlapce a proto napříště musí být děcka učitele varována před vstupem na nebezpečná staveniště. Neříkejte mi, že v té kronice je taky vaše plátěnka propíchnutá na pravém nártu, řekl s úsměvem doktor. Plátěnka přímo ne, ale kronikář zapsal, že lešení bylo odstraněno 20. dubna 1940 a naše radnice se vyloupla v plné kráse ke cti firmy Nehasil, která novou omítku kvalitně provedla, kontroval pacient. Takhle z paměti to umíte, ocenil to docent Blesk. Od roku 1970 píšu kroniku já, mám ji doma. No ne, že byste mě předtím nezajímal, pane Plíšek, ale teď jste mě teda dostal. Nedáte si kafe? Podíval se doktor na hodinky. Přišlo by vhod, řekl Plíšek a docent přikázal do telefonu. Alenko, přineste mi dvě presíčka. Cože? Prsíčka později, teď bych prosil presíčka. Při pokládání sluchátka docent pobaveně zakroutil hlavou a svýma modrýma učtenýma očima se dožadoval mužského pochopení i u svého pacienta. Ten však nejevil o lascivní humor zájem. Mohu pokračovat? Zeptal se. Přečtěte jen ty body, nerozvádějte to, řekl docent. Tak, nadechl se pacient a četl, co měl na papírku. 20. dubna 1954 prasklo slepé střevo. 20. dubna 1961 trhání zubu moudrosti otrava injekcí. 20. dubna 1980 pád stromu na naše auto u obce Líšná. 20. dubna 2008 mozková mrtvice. Psychiatr si promnul unavené oči, protáhl se, až mu mezi lopatkami zapraskalo a pak se zeptal, a jak vy sám si to, pane Plíšek, vysvětlujete, že se vám to všechno děje zrovna toho 20. dubna? Narodil se Hitler, pane doktore, vydechl Plíšek a nohou zavadil o bílou igelitku, v níž se něco těžkého skácelo. Trochu se lekl, sál pod sebe a pohmatu věc vrátil do původní polohy. Docenta Bleska, zvyklého na psychické poruchy všeho druhu, už předtím napadlo, jestli v tašce, kterou ten člověk tak opatrně pokládal na zem, není bomba, ale při pohledu na plechého Venkovana to zavrhl. Ovšem teď, když se na scéně nečekaně objevil Hitler, se mu jeho podezření nezdálo tak liché. Nepotřebujete si odskočit? Sedíme už dlouho, otázal se pacienta s nadějí, že bude mít šanci nahlédnout do jeho igelitky. Ne, děkuji, řekl však Plíšek. Vešla sestra Alenka se dvěma šálky kávy na tácku a s bílými podoškami na opálených nohách. Pane docente, inženýr na pětce chce další pivo, řekla. Vyloučeno, řekl docent. A ty narozeniny dneska nemá. Koukala jsem se do papíru a narodil se v říjnu. Zase mluví německy? Zeptal se docent. Chvílema. Když sestra na svých bodkách s korkovou podrážkou opustila ordinaci, docent Blesk se s přátelským úsměvem zeptal. A proč si myslíte, pane Plíšek, že byste zrovna vy měl ty Hitlerovy narozeniny takhle blbě slavit. Důvody by se našly. Jmenuji se Adolf. Aha, uznal to docent jako pádný důvod a aby pacienta povzbudil k další sdílnosti, připsal si Adolfa do bloku. Zapůsobilo to. Pan Plíšek přidal další indicii. Moje žena je Eva, jako jeho družka Eva Braunová, rozumíte? Rozumím. Myslím, že se s ní i oženil. Až v bunkru, upřestil to Plíšek. Další věc je, že kreslím. Do obecní kroniky dělám různé motivy z naší obce Horní Hrudka. On také kreslil. Škoda, že se tomu nevěnoval, řekl suše Blesk. Ano, ano, kdyby ho přijali na Vídeňskou akademii, dějiny by možná vypadaly úplně jinak. A taky je škoda, že se tenkrát nepovedl ten atentát. Ta bomba ho minula o vlásek, dodal pacient a nohou lehce odsunul bílou igelitku dál pod svou židli. To docenta přimělo k dalšímu pokusu. A vy ve svém věku nemáte potíže s prostatou, pane Plíšek? Zaplať pánbu, ne. Že tak málo chodíte na stranu, káva je močobudná. To já kolikrát nejdu i půl dne, pochlubil se Plíšek a pokračoval. Další nepříjemná věc mě napadla teprve nedávno, když jsem viděl v televizi ty neonacisty. Bydlíme v čísle 18. Doktor nechápavě naklonil hlavu. 18 mají jako šifru, pane doktore. Jednička znamená A jako první písmeno v abecedě a osmička H jako osmé, zasvětil ho pacient do krycí podoby vůdcových iniciál. No to se nám to pěkně skládá, ocenil to docent. Vidíte, poposedl si téměř radostně Adolf Plíšek. A v jakém oboru jste pracoval, pane Plíšek? Jste technického zaměření? Zeptal se doktor, aby zjistil, jestli by byl schopen sestrojit bombu. Nedá se říci, pane doktore. Vystudoval jsem obchodní akademii, nějaký čas jsem učil ve škole počty, pracoval jsem jako úředník lesní správy a potom jako účetní v jednotném zemědělském družstvu. Teď už jenom včelařím. Jakou odbojovou činnost za války jste neprovozoval, jako partizán třeba? Za války jsem chodil do školy, pane profesore, jsem ročník 30. No jo, vlastně, zastyděl se docent, že si pacientovi nacionálie nezjistil hned na začátku a rok narození si zapsal do bloku. Ale jste na správné stopě, zvedl pan Plíšek ukazovák, ta moje záhada s německou okupací souvisí. V páté třídě nám pan učitel řekl, že složil báseň a zeptal se, kdo by se jí chtěl naučit a nebál by se zarecitovat jí na školní oslavě. Přihlásil jsem se, protože jsem měl dobrou paměť a přednášel jsem rád. Jenomže jsem nevěděl, že to bude oslava 51. narozenin Adolfa Hitlera. Víte, to jsem na mou duši, pane doktore, nevěděl. A když jsem si ji pak přečetl, už nešlo říct, že to nechci. To jsem se bál, tak jsem se ji naučil a na té oslavě jsem ji přednesl. Hned po hymně Deutschland, Deutschland über alles. No a co, bylo vám 10, neměl jste z toho rozum, řekl docent. Měl jsem z toho rozum. Věděl jsem, že je to špatně. Doma jsem se ji učil tajně, aby to naši nevěděli. A ten kámen mě potom sek do nohy hned po oslavě cestou ze školy. Takže vy to všechno vidíte jako pomstu osudu za tenhle dětský hřích? Podíval se docent Blesk na hodinky, protože mu tento pacient zabíral víc času, než očekával. Chcete jí slyšet, pane doktore? Upnul na ní starý pán oči jako na zpovědníka, před kterým se nesmí nic tajit, jinak se rozřešení nedočkáme. No tak říkejte, založil si lékař ruce na prsou a pacient spustil. Také u nás v Horní Hrudce milujeme svého vůdce. Jednou rukou bije škůdce, druhou děti hladí, proto ho tak prudce máme všichni rádi. Ale to je docela sranda, pane Plíšek, zasmál se docent Blesk. To je skoro jako parodie, člověče. Ano, Když se náš učitel v roce 1950 stal okresním tajemníkem pro kulturu, taky tvrdil, že to byla protifašistická parodie, ale nebyla, pane doktore, nebyla. Byla to obyčejná kolaborace. To desetiletý kluk pozná. A do toho on mě namočil. No, pane Plíšek, všechno vám to do sebe krásně zapadá, ale jedna věc tady nehraje. Hleďte se. Jestliže se všechny ty krize odehrály 20. dubna jako následek vašeho vystoupení na oslavě těch narozenin Adolfa Hitlera, jak si vysvětlíte tu první, tu rouru, co se na vás navalila? To se přece stalo dávno předtím, našel docent Blesk trhlinu v pacientově konstrukci. No to je pro mě také záhada, řekl pacient. Hetman Blesk zjistil, že je unavený a hledal slova, kterými by návštěvu ukončil. Podívejte se, pane Plíšek, Hitleři a Napoleoni jsou pořád v kurzu. To je v psychiatrii takovej folklor. Každý blázinec nějakýho má, my taky. Asi je to tím, že to byli šílenci, kterým se léčby nedostalo a tak si to po smrti vybírají na labilních duších. Ale vy nejste ten případ, pane Plíšek. Vy si, chvála Bohu, nemyslíte, že jste vůdce, víte? Vám se akorát dějou na jeho narozeniny různý maléry. Je to nepříjemný, ale už vás to nepotkává tak často. Kolikrát vám to dalo i 10 let pokoj, ne? Jenže letos je mi 80, pane doktore. Takže mám strach, že by to mohlo uhodit definitivně. No to jste se dožil krásného věku, pane Plíšek, řekl docent a při té jalové větě ho zastihlo zívnutí. Otevřel okno, aby pustil do ordinace kyslík a přitom zjistil, že slunce už zapadlo za pavilon 15B. Bude muset Plíška vyprovodit, dá mu prášky na uklidnění a řekne mu, ať se zastaví, kdyby se to nezlepšilo. Ale pacient si konvenční větu o krásném věku vyložil jinak. Já vím, pane doktore, co si teď říkáte. Proč se ten člověk v takovém věku bojí smrti? Vždyť už je dávno na řadě. Co ho na tom stařeckém, okleštěném životě může těšit? Ale jsou pořád věci, pro které na životě lpíte. Například moje žena je malá a nedosáhne v kuchyni na některé předměty, jako je forma na bábovku, trichtýř nebo pytlík s mákem. Ty jsou na horní polici a ty ji odjakživo podávám já. Nebo ráno. Já někdy vstanu před včelami, rozumíte mi, a posekám trávu kolem úlů, protože broušení kosy mým včelám nedělá dobře. A tak to síknu dřív, než vyletí. A jak odpočívám, pozoruju ty první průzkumnice, co vylezou na čestno, aby změřili teplotu vzduchu a ohlásili dovnitř. Ještě ne, ještě je chladno. Já tam stojím, ten raní vzduch mi dělá dobře v plicích a říkám si, co bude, až nebudu. Nějakou dobu to včely nepoznají, ale až jim to kolem zaroste vysokou kopřivou a nikdo je v létě nepochválí za tu snůžku, a v zimě nepřikrmí cukrem, co potom? My včelaři vymíráme, pane doktore. Vnuk se k tomu nemá, protože je lempl. On si opatřil příručku rizika velkochovu. Já mu říkám, nejdřív se nauč drátkovat rámečky a najít královnu, ale to ne. Pane doktore? Zarazil se najednou Plíšek a dlaní si plácnul do čela. Vždyť já pro vás něco mám. Na to se sklonil ke své igelitce, vynesl ji na klín a opatrně z ní vyndal nejdřív světlou a pak tmavou láhev s medem. Tenhle je luční a tenhle lesní, řekl a postavil je na stůl. No to jste mi teda udělal radost, řekl upřímně docent Blesk. Ozvalo se zaklepání a vešla sestra. Pane docente, chtěla jsem říct, že už je 7 a taky, že inženýr na 5 si nějak opatřil další piva. Asi v oknem. Pod postelí jsem našla 2 prázdné láhve a 3. má rozpitou. Než na to stačil docent Blesk zareagovat, pan Plíšek vstal a úžasle se zeptal. To už je 7? 7 pryč? No v tom případě mi ujel vlak, řekl pacient zdrceně. Autobus vám nejede? Zeptala se sestřička, sbírajíc na podnos prázdné šálky od kávy. Jede, ale po D1. Víte, co je tam nehod? To bych dnes neriskoval. Sestra tázavě pohledla na docenta, pokrčila rameny a odešla. A jindy autobusem jezdíte? Otázal se lékař. Jindy ano, ale 20. dubna nemůžu, pane doktore. To bych ohrozil i ostatní cestující. Dosedl Plíšek na židli. Docent Blesk si teď připadal jako pitomec. Snad to bylo přepracovaností a permanentním nevyspáním, že si tohle vůbec neuvědomil. Takže dneska je 20. podíval se na svůj stolní kalendář a potom na bezradného pacienta, který ho přišel požádat o ochranu v den své každoroční úzkosti. Přespal bych v Praze u bratra, on by byl rád, ale předloni umřel, řekla hromádka neštěstí z daleké horní hrudky. Víte co, přespíte u nás, pane Plíšek. Na trojce by měla být volná postel, rozhodl se docent a sáhl po sluchátku. Zatímco pacient namítal, že nemá pyžamo, hlásil do telefonu. Alenko, připravte pro pana Plíška lůžko. Ne na 5, na 3. Na 5 ho v žádném případě nechci, to zdůrazňuju. Když zavěsil, povzbudivě se usmál. Všechno dostanete, pyžamo, večeři, čaj, dobrý prášky vám dám, žádný úzkosti nebudou, budete spát jako dudek. Docent Blesk byl rád, že to vyřešil a nahlédl do ledničky, jestli se v jejich dveřích chladí 7 šedé rulandy, protože na ní dostal nezřízenou chuť. Když sestra Alenka dovedla pana Plíška na pokoj číslo 3, dala mu prášek a skleničku vody a čekala, až ho pozře. Ale pacient nebyl hloupý, aby se nechal otupit v den, kdy potřebuje bdělost a pohotovost. Vtiskl si pilulku mezi prsty, jak to dělal, když mu manželka nutila různé jedy na spaní, a pak si ho z dlaně jakoby hodil do úst. Na rozdíl od něho to sestra spolkla. Trojku obývali dva muži. Pan Plíšek se nejprve představil staršímu z nich, který mohl být jeho vrstevníkem. Nemusíte se představovat, my se přece známe z úřadu, řekl mu pán s milým úsměvem. Já jsem Slunečko z druhého odboru. Nevzpomínám si, řekl Plíšek a pán se ho zeptal, jak se vám tady na venkově líbí? Je tu hezky, odpověděl rozpačitě nový nocležník a přešel ke druhému pacientovi. Nad jeho postelí bylo napsáno Krutý Josef. Měl pravou nohu celou sádře a na tu si propiskou kreslil různé hady. Ten ani nezvedl oči od práce a řekl jen: Hádanka, který had je Milena? To nevím, přiznal se pan Plíšek. Tenhle, to dá rozum, ne? Milena je tahle tlustá krajta tygrovitá. Kolego, ozval se starý pán, odžeňte prosím ty husy, ať mě pořád neoštipujou. Pan Plíšek pochopil, co se od něho žádá a udělal proti oknu kšc potvory. Tak se na ně musí, pochválil ho pan Slunečko. Adolf Plíšek se převlékl do nemocniční noční košile a ulehl. Hodiny nad dveřmi ukazovaly za 2:50. Vešla sestra Alenka a řekla, nikomu nic nechybí, všechno v pořádku, tak se pomodlíme, pánové, a dobrou noc. S těmi slovy zhasla a tmu pokoje číslo 3 ředilo jen matné nouzové světlo nad hodinami. To jsou její husy, zašeptal pan Slunečko, ale nestará se o ně. Marní, říkám, Alenko, ty husy vám jednou přejede auto, ale kde pak? Pak bylo ticho. Pan Plíšek sledoval velkou ručičku elektrických hodin, která ukrajovala poslední minuty jeho kritického dne. Vzpomínal, co mu říkala manželka, když jí volal ze svého mobilu pro seniory na její mobil pro seniory s velkými tlačítky. Aspoň budeš v bezpečí, táto, budeš pod lékařským dohledem a nic se ti nemůže stát. Ve 23:40 se bez zaklepání rozletěly dveře, stropní světlo ozářilo pokoj jako světlice a na trojku vyšel Adolf Hitler. Byl starší, knírek i patku vlasů měl prošedivělé, jako na snímcích ze svých posledních dnů, kdy posílal do boje děti z Hitlerjugend. Nohavice jeho hnědého pyžama mizely v lesklých, úplně nových holínkách. Nebyly to ale kožené holínky, nýbrž gumáky do deště. Pan Plíšek se posadil na posteli a zavrtěl hlavou, aby se ujistil, že se mu to nezdá. Meine Herren, sklapl vůdce podpatky a zvedl pravici. Zález, idiote, nebo zazvoní na sestru, řekl ze své postele Josef Krutý a namířil na něj sádrovou nohu s jedovatými hady jako dělo. To můžeš, Kajtl, ale švestr tě neuslyší, protože tam není, jako každou noc, když slouží docent Blitz, uchechtl se Hitler. Pane inženýre, i tady na vsi platí předpisy, ozval se tichým hlasem pacient Slunečko. Mezipokojové návštěvy jsou v noci zakázané. Vy máte být na pětce, tak jděte prosím na pětku.
1: Rommel, aufstehen,
0: vykročil k němu hrozivým krokem vůdce a když se pan Slunečko postavil vedle postele do pozoru, uchopil ho oběma rukama pod krkem.
1: Rommel, ty, který jsi v Africe selhal, ne jako liška pouště, ale jako krysa, který jsi měl prsty v atentátu na mě, ty mi budeš vykládat o předpisech?
0: Panu Plíškovi se zdálo, že starému pánovi z druhého odboru lezou už oči z důlků. Ve své nemocniční noční košili s rozparkem na zádech se postavil do uličky a nahlas řekl 20. duben, báseň. Vůdce se udiveně ohlédl za hlasem a když spatřil neznámého člověka, své sevření povolil. Pobis du Mensch? Zeptal se a vykročil k jeho lůžku. Pan Plíšek se nadechl a pokračoval. Také u nás, v horní hrudce, milujeme svého vůdce. Jednou rukou běž kůdce, druhou děti hladí, proto ho tak prudce máme všichni rádi. Vůdce to očividně dojalo. Pokýval hlavou a pak mu položil obě ruce na ramena. Ty víš, že mám dneska Geburtstag, viď? Ano, odpověděl pan Plíšek.
1: Vidíte to? Obrátil se Hitler vyčítavě na své dva generály. Sehen Sie, Keitel und Rommel? Neznámý Čech ví, že mám narozeniny a v mém hlavním stanu se to prostě ignoruje.
0: Jestli nepůjdeš okamžitě do pelechu, zítra to prásknu a přikurtujou tě, nácku zasraná, řekl Krutý Josef. To vůdce popudilo na nejvyšší míru.
1: Keitel, Keitel, ty opatrnej hade, kterýmu se nechtělo ani do Francie, ani do Ruska, ty mi budeš vyhrožovat.
0: S těmi slovy uchopil vůdce Plíšku v polštář a zatímco Josef Krutý marně mačkal tlačítko zvonku na své pelesti, Hitler v hnědém pyžamu se blížil k jeho hlavě a zlověstně opakoval
1: Der stille Tod, tichá smrt.
0: V té chvíli Adolf Plíšek pohlédl na hodiny a viděl, že přežil další 20. duben svého života. Byla minuta po půlnoci. Svědomím, že je mimo jakékoliv nebezpečí, opustil pokoj číslo 3 a zamířil k sesterně. Ukázalo se, že v prázdné místnosti jen marně drnčí bzučák a tak zabouchal na lékařský pokoj. Když modrooký docent Blesk po chvíli pootevřel dveře, první, co pana Plíška napadlo, bylo, že kruhy pod jeho modrýma očima asi nejsou od přílišného čtení, ale od sestry Alenky, kterou zahlédl za jeho zády. Pak teprve podal rychlou zprávu o situaci na trojce. Docent Blesk si dopnul poslední knoflík lékařského pláště a požádal ho, aby mu byl nápomocen při zneškodnění nebezpečného pacienta. Po krátké poradě otevřel pan Plíšek dveře a na prahu hlavního stanu hlásil Vůdce, polním telefonem vás volá generál Paulus.
1: Paulus, ten zamrzlej kapitulant, Tomu to nedaruju,
2: přestal Hitler dusit Josefa Krutého polštářem a v kradených gumovkách vykročil dveřmi na chodbu rovnou do svěrací kazajky docenta Bleska.
0: Tak jste z toho zase vyvázl, pane Plíšek, řekl docent, když se ráno loučili.
1: Pozdravujte doktora Nápravníka. A kdyby na vás příští rok šly zase ty úzkosti, tak přijďte.
0: Děkuju, řekl pacient z horní hrudky. A nebylo jasné, jestli to znamenalo děkuju, přijdu, nebo děkuju, nechci.

0: Přejete si?
1: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
0: Myslíte?
1: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
0: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
1: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
0: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
1: ano,
0: formulář, ten máte tady,
1: tak, ano,
0: jo, to si jo, pěkně vyplňte, jde, jak no, to tam je, potom já jdu jméno, příjmení,
1: ano,
0: jo,
1: tak.
0: Jméno manžela, pokud jo, žije ještě tyhle ty věci, jo? No, tak no, teda vám řekl, jo, a pokud to tak bude v pořádku, tak jo, samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
1: Mráček Antonín.
0: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
1: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
0: Jo, tak...
1: Jistě, já to tady
0: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
1: Hrobnic,
0: jo,
1: no,
0: no tak
1: no,
0: dobře. No, poslyšte, paní...
1: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
0: Ano, ano, ano.
1: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
0: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
1: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
0: Počkej, ale potřebuji, je, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
1: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala,
0: no,
1: tak
0: no,
1: proto bych potřebovala to oprávnění.
0: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
1: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet, vy znáte Danu.
0: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
1: Jo, vy jste myslel daně,
0: no,
1: jako daně.
0: Ano.
1: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
0: Ne.
1: Víte?
0: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
1: myslel vaší daně.
0: Naše daně, naše daně.
1: Ano. Tak to jsme si dostali.
0: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
1: Já jsem jasnovidka.
0: No to koukám jako blázen, no, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
1: Já vám to řeknu, špatně.
0: Jako špatně pro koho?
1: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten všechno.
0: Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
1: to mě podržte.
0: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte, třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
1: Z koule.
0: Z koule, jako z paměti, jo?
1: Ne, z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, jo, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
0: To říkaj to o mně, no.
1: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
0: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
1: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helečka, no to tady...
0: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
0: ale
1: jo?
0: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vědět. Nalejte se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
0: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
0: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Víte, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: myslím vás, tak vy teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No, počkejte, jo, to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte, ale... to přece na černo to nejde,
0: počkejte,
1: to
0: drahý pane, to ale nejde jako, na zase černo. Jsme tady sami, tak snad no, byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
1: Tak pane referente,
0: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležit, rozumíte, tak počkejte, jo, tak už jsem u vás v ložnici.
0: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
0: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
0: To je docela možný, u nás občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
0: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
0: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím, jestli
1: přijde. Můžu, já se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
0: Už to kolik?
1: 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Těko? Dneska je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy mi chcete říct, co? Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
0: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, teď za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Končili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši, já vám řeknu, teda, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala,
0: no
1: teda
0: jo.
1: Ta vám dala.
0: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás mě seslalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila, no bych se nikdy nedověděl tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam mrazil těm
0: ale pro vás, vy jste opravdu
1: já
0: machr.
1: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo, tak to máme tu jednu odhalenou. žádnou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou, nevěru tu vaši sekretářku, no, že jo? Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
2: Rádio Jih, cymbálka.
3: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
4: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
1: No tak, prosím.
3: My už jsme spolu dlouho nedělali, no, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
1: Lháři,
3: jezde. Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, jo, ale no, ty vypadáš porra.
1: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každej, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. No, tak co to je dneska za film, co děláme?
3: Jo, to ti můžu říct.
1: No, no,
3: jo?
1: No, no.
5: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
1: Jašišmarja, pach smrti.
3: Jo.
1: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
3: Ne, já bych potom šumloval. To víš,
1: no to já ne, já jsem dovolit. Zvyklá.
3: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
1: dobře,
3: nadabovat.
1: Dobře.
3: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
1: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
3: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
1: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
3: To je jeho maminka.
1: Jeho matka?
3: No.
1: Jako Nicholsona?
3: No.
1: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
3: Jo.
1: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta Milenka?
3: Ší Milenka?
1: No toho Nicholsona přece.
3: A proč jako?
1: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
3: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
1: Já jsem sem vůbec lezla.
3: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme,
1: jedno,
3: tady máme klidně, někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst,
1: no,
3: aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
1: No vidím, tady, no.
3: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
3: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme,
1: no.
3: Jo?
1: Smrkneme,
3: takže...
1: Ne? Sluchátka si veme, ne?
3: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Ten... tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
6: Byl tu byl,
1: Tak byl.
5: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
1: Co to?
5: Musíš rychlejc.
1: Ale no, prosím.
5: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
1: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
5: Ona umírá.
1: Ale no, prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
5: Rejzo, my jsme připravení, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
1: Mně to je jedno. Počkejte to. Moment, no, už.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
1: byl tu byl?
5: Já tě
1: tak
5: neslyším.
1: Byl nebo nebyl? No
5: to je brzo to, zase,
1: co
5: ale...
1: Brzo?
5: Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
1: no,
5: na ní koukat. No a jak to, že ona to stihne?
1: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. To málo která herečka, rozumíš, tohle to umíme. No, tak znovu, jo?
5: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl?
5: Teď si tam náhodou byla přesně.
1: Jo, no.
5: Ale s breptem.
1: No jo. No, to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
5: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
1: Ježiš, Rejžánečku. Dobrej, koukej. Tak.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: No, já jsem teď nic neříkala.
5: Rozumíš, no, ale to musíš, ale...
1: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
5: Ježiš, to bylo rychle, ale...
1: Ale
5: zase...
1: no, ale ty si...
5: To bylo
1: rychle.
5: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
1: To
5: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
1: Yeah.
5: Jo?
1: A no ona zachroptí.
5: No ona zachroptí.
1: No to já neviděla.
5: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
1: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojď do mě to máme.
5: Rejžánečko, lásko, můžeme?
1: Rejžánečko, to se...
5: Dobře. Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Byl tu byl.
5: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
1: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
5: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
1: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
5: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
1: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
5: Můj bratr byl tu ještě není. Snad později, mami.
6: Ahoj, zlato. Miláčku. Všude jsem tě hledala.
5: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
1: No prosím, prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl to byl. Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Mauchta. Sprostý. Je tak sprostý.
7: Dneska nám nikdo na dobrou noc nezahraje. To bude špatný usínání. Tak pojď ještě. Koho tu jsem čerčí? Moment! Dobrý. Moment! Ano? Dále. Dobrý večer.
8: Dobrý večer, pane.
7: Pěkně vítám.
8: Dobrý večer, říkali, že můžu jít dál.
7: Jo, vy jste ten Paganini.
8: Ne, pane, můj kolega Paganini onemocněl a já jsem tady přišel místo něj.
7: A vy jste kerej?
8: Já jsem Šporco.
7: Neznám, no tak. A na housle umíte ale?
8: Prosím.
7: Na housle umíte nějak?
8: Snažím se, pane.
7: Snažíte ano. Se. No jo, já potřebuji houslistu. Poněvadž já jsem tady měl jednoho, no, ale chudák starý Alfonso, 20 let večer, co večer mi hrával přes paním, no a bohužel, no, už nehraje.
8: Já vím. Zemřel.
7: No jo.
8: Slyšel jsem.
7: Ale jak? Achovou smrti já bych nepřál největšímu nepříteli. Tadyhle chudák Alfonso seděl v tom okně a hrál tu moji takovou tu ukolébavku, až do toho dokonce sám usnul, no a vypadl.
8: A zabil se.
7: No, nezabil, on právě vypadl právě tady z toho okna, jo, ano. Přímo tadyhle do té francouzské kašny dolů.
8: A utopil se.
7: No ne, ona byla plná ledové vody, takže on se lek, blbec z té kašny vyletěl přes ten anglický trávník přímo pod kopita koně mojí vnučky. No.
8: A ten ho zašláp tedy.
7: No ne, nezašláp, ten se ho lech taky, tak ho nakop, on vletěl oknem zase zpátky. No nakonec se teda ducha plně chytil příborníků a...
8: A ten na ní spadnul.
7: No ne, pak jsem zavolal tak. Julia, aby ho odprásk, až by mě rozmlátil všechnu míšeň. Takhle dopad, chudák Anton.
8: Chudák, kolega.
7: Chudák.
8: Já snad takhle nedopadnu.
7: No, doufejme, ale hrajte teda na housle, jo, teda.
8: Snažím se, pane.
7: Ono je to lepší než flétna třeba, já jsem tady měl minule flétnistu, jo, a říkám mu, zahrajte mi tady, tak mu dám list, on takhle na to čumí, jo, měl hrát solo a udělal. Říkám, tam nemůže být pauza, nedělejte tam tu pauzu. Tak se omluvil, vzal to znova a... Říkám, no jo, ale tam byla sice malinká, ale byla, tak ji nedělejte vůbec. Domluvte se s Juliem, ať vám otočí list. No, tak se s Juliem domluvil samozřejmě a... Děkuju. Julio odprásknu. No tak schválně něco zahrajte, jak se mi u toho bude usínat. Zkuste něco.
8: Dobře, pane.
7: No.

0: nás. Nic moc, víte. Tohle to není na spaní, to je tak...
1: Já jsem se snažil,
0: pane. Je tak na lov někam, když pojedu. A ne na spaní, tohleto. Zkuste něco takového.
1: Já tady si dovolím ještě...
0: Něco takového jako... To jo, aby... Jo. No. Hezký motivek takový to ty. Jsem zase vzhůru. Kdybyste uměl to, co uměl starý Alfonso, sakra, můžu vám to předvést? Helejte, je to teda těžká, těžká věc.
1: Opatrně, pane, prosím.
0: Nebojte se. Chulte. Tak, helejte, on to hrál asi takhle. Jo, a u toho já vždycky usnu. Tak kdybyste mohli něco podobného, nebo...
1: Já to zkusím, pane.
0: Jo, můžete jistě. To zahrát líp třeba. Tak počkejte, tak já si rovnou lehnu, třeba to rovnou zabere a já si rovnou schrupnu. Jo, tak.
1: Dobře.
0: No. No to prdele, to už je zas ten hon. Podívejte se, nebudem se tady vzájemně trápit, já potřebuji chrápat, vy si potřebujete vydělat hraním, no tak vám dávám 5 minut a když nebudu v limbu, tak zavolám Juli a on vás odpráskne.
1: Dobře, pane, udělám, co bude v mých silách.
0: No, tak, jedem.
1: Proč jste to udělal?
2: On pán hudbě stejně nerozuměl. A krom toho mne již dlouhou dobu štval.
1: Tak to chápu.
3: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení?
5: No.
4: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
5: Kromě toho, já jsem vedoucí.
4: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale
5: Já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.

0: hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No, to bude nejlepší, ano.
0: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí a teď si uvědomte laskavě

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad, no.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní, jak si funkci. Co je,
0: vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech.
0: Oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: a od 21:30
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10

0: minut na to, abych jak si ty lidi, jak si psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím, ne? A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct
0: natočil.
1: No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: Prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, no, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla,
0: provodu. Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nohu.
0: Prce
1: chytí u mě, tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano, ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano,
1: že?
0: Správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: A co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvoje přání, pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc, já myslím, že ti neporadíme, to si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No že?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé. Ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydly dáte. No ty tudle, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkáš?
0: Já jsem mluvil o titulu, ty.
1: Tak, on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírá.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázne, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak, to je teda nejdřív tydli dát, já teď jsem doktor. No,
0: protože ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám
0: se. Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No, svým způsobem ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No?
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Tak bude chtít ukázat občanku hned na první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
0: To je všechno možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: Hmm, ale a proč teda? A proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej.
1: Pistoli.
0: A tu pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, šperky. Drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 20.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu došat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no, určitě
1: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: Co to je tohle? Tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: To jsi nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože mi ten
0: klíč,
1: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: No a zdi to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
3: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost.
2: Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, viď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, viď?
1: Těším, strašně se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti se ženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dopadne.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, víte?
1: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
1: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
1: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
1: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím... přilbě.
4: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
1: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
1: Hezký.
4: Umaštěný celý.
1: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Víte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: Za co máte tuhletu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
5: Já taky.
4: Je. Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
1: Co?
4: Co bylo dál?
1: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
1: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
1: Ano, to je hezká příhoda.
4: A koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
1: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
1: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
1: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
1: zelenou.
4: Na zelený, správně. Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
1: Kterou?
4: Tuhle.
1: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
1: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
1: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
6: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
1: Přístroj.
6: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
1: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
6: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
1: Mě se jedná o ústní popis
6: to
1: přístroje.
6: To jsem pochopil, no, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. No, žert, no, přeci, jo. Tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do nosa, no, to je podceňování diváků, no, to by se nám mohlo vrátit, no, jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají,
1: no,
6: ne?
1: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten der vypadá, že neví vůbec nic, například.
6: To je můj strejda, laskavě, nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
1: Jež, my jsou tady taky. Nazdar, Jindro, kde se tady vzal?
6: Polepšovna má vycházky.
1: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
6: Ty jsi no po ní, vej.
1: tak ať si jde lehnout. Já, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vlezou všude.
6: Oni se tě pokračují.
1: Už jsou za mnou i v televizi.
6: Pokračují.
1: Vážení příbuzní, chtěl jsi, milé vši, teda přátelé, dobře, Jindra z Brdu. Tento přístroj, který, tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy, kráva má dva.
6: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
1: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
6: To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
1: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
6: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou.
1: No. Toto je část takzvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
6: Nech tu desku, sedací latinsky.
1: Sedací latinsky, bidetní, že ano. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
6: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem. To umíš. No věř si.
1: S bříškem je kondelík.
6: Jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
1: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to zvrátím. Vezmu libovolný, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
1: Jak malí kluci.
6: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
1: Jedni a titíž, titíž.
6: Vy jste měl přesadit, kolego.
1: A přesadím všecky.
6: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
1: A levo kousan. Od kolegy.
6: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
1: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendlí. Neustále slyším špendlíky. Poslíšte, já mám času do. Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale, jo, stisku, tohle je moje taková libuska, to já vykládám nejradši tohle sto. Stisk prska zde teď, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlez zase jinam.
1: Jste, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se posnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, no. Chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, pan, s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, no, víte.
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte no. se, abychom se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: No jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady ležejí dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady ležejí.
0: No to ne, to
1: hlavně,
0: není...
1: aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, no. snad nezačnete no. křičet, vy mi tady něco no. vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabídl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabíd, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: To volte snad si no. nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: No. A proč vás vyhazovali?
0: No až jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si ji vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona má máma...
1: No, má máma, no.
0: Má máma, má...
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No, má máma, má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No, na led.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Na lep, jako na lepidlo.
0: Na lepidlo, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozvene.
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. No. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla. A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. a teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom, co, víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně, aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Se mě lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, aby mě už pomohl třeba s korunama.
1: No jo, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byla asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, no. aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No právě. Vám ani tak nejde o lásku, že
0: jo? Ne, mně jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal, o sílu
0: no,
1: vám
0: jde, no. Co tam no, máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
1: Mě nechcete rozumět. To je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: Steklou taky nechci. Mě ještě chybělo dostat kladivem. Člověk.
1: Steklá není, a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečíst, Marta Buková.
0: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno,
0: jméno.
1: Jak se jmenuje, ne?
0: Co?
1: Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bude se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně, Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já Jedle.
1: No, no, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
0: Jedlová, člověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo, Jedlová, to je, když...
1: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
0: Jak se potom bude jmenovat?
1: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no každý če? Si necháte
0: svým... Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
1: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
0: Ne, pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
1: No jak, normálně, Hroch.
0: To se nestydíte, člověče.
1: Proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte?
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je bahno, víte?
1: Ale to je... Nechte si toho, vyjedle,
0: no.
1: A řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne? No.
1: Tak promiňte, jedle.
0: No nic se nestalo, Buku. Teda Hrochu chci říct. No, no. Už jsem je zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No a jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí, ne?
0: A vyhrává?
1: No tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo byste mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
1: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
0: No když vyhrála.
1: Snad byste si nechtěl vzít medvědici.
0: No hned ne, samozřejmě, nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
1: Přece já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
0: Hejte se, vy jste ženatej.
1: No jsem.
0: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici? Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nechce věřit, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se Eskimáci, teda jmenují se Čuňáci, teda Čuňáci. Čutňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale Eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když se dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kretenské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Sudánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na někoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový. A nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak zpovzdálí, až přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.
3: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor, Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
2: Dobrý večer, milé děti.
3: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
2: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
3: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
2: No tak jak se válel v tom křoví?
3: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
2: No jak přišla ta Šípková, jo, a Růžena a políbila ho, a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
3: Pardon, byla vaše Chůva normální?
2: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
3: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
2: Děkuji.
3: No, prosím.
2: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Hergo, kdy já to vrátím, ty prachy, ten...
4: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, když splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakrajnou pohádku lépe?
2: No, znám jednu ještě lépe.
4: No, kterou?
2: kterou? Chcete vědět? To je operník.
5: Přímo v operníku?
2: Přímo v operníku ne.
5: Tak o čem, člověče?
2: Tak o čem, člověče, už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
3: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuly bez pohádky. No děte.
2: Já už taky špatně slyším.
3: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No, děte na dvojku.
2: Já už si, kam jste říkal, já si
3: na
2: už
3: dvojku.
2: Taky nic nepamatuju.
3: Na děte na dvojku.
5: Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem.
1: Cože, snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
2: Co jste povídal?
1: Kamera si vás veme, čekejte.
2: No, čekám, která si mě veme už.
5: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
2: No, už mě to draplo.
5: No, konečně. Tak jedem.
2: No, tak jedem. No, tak, milé, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jinček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky, taková nepříjemná. Přímo ježibaba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jiníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jiníček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome. Jednu chvíli je z toho vyložený na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak v dálce vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct malinký světy a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy. Babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečně a upřímně uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prej už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařeckej zdat, přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek. Naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat. A jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit. Smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světíčku, za hory, za dolín. Nasaďte mi ty parohy!
5: Pamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se! No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od kurníčku znova. Kurníček.
2: Ona mu nařízla kurníček. On to říká, jestli už je dostatečně zdatný, kurníček šopá, to nedám dohromady. Jak byl zdatej, on tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obřa vedle tý pese, on tu lopatu popad, jo? A celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. On tu lopatu... On tu lopatu popad, hodil na ní mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam cíčí babou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdraví. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
6: Zrovna, když Hotas Klásek zabouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v které krom bobků neostál z 12 králíků ani chůb a řvali, až listí ze stromů padalo.
7: Která svíňa sa to je nebo povážil, že mu pán budi zlodějské paprče neskrůzí. Ty toto už není možné. Co není přikuté, to lidé ukradu.
6: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárňa mohla. Ještě než s Hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem a zasíčali.
7: A podívaj se po té dědině. Co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkajty na věži na hodinách. Když si prej usekli paprčů každému, kdo něco ukradl, dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky, a i bez obuch. Každý rok má možku bané